0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. června. Milí posluchači, přinášíme vám homílii svatého otce při bohoslužbě ze slavnosti svatého Petra a Pavla, během které předal pália novým metropolitním arcibiskupům. Mezi nimi také pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi. Přiblížíme vám také, jaký význam má tento prastarý symbol v životě církve. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità.
2: Dnes si v rámci jediné slavnosti připomínáme svaté Petra a Pavla, patrony města Říma a římské diecéze. První byl Ježíšem vybrán za pastýře jeho státce, druhý byl povolán za apoštola národů. V nich uctíváme dva pilíře církve. Petr, strážce Božího lidu, se nám v Novém zákoně mnohokrát objevuje jako ten, kdo dbá na zachování společenství mezi bratry. Právě on u Galilejského jezera po noci zdánlivě marné práce říká mistrovi: celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Načež vyplouvá na hlubinu a vede za sebou i ostatní. Je to opět on, kdo poté, co se po tvrdých slovech o chlebu života mnozí od pána odvrátili, říká Mesiáši: Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A zůstává spolu s ostatními 11. A také v Cezareji je to on, kdo rozpoznává v Ježíši Božího syna a stává se hlasem všech ve vyznání jediné víry, jak jsme slyšeli v Evangeliu. Rovněž po vzkříšení na břehu jezera se jako první dostává ke Kristu, vrhá se do vody a plave před ostatními, aby s pokorou znovu vyznal svou lásku a obdržel potvrzení svého poslání.
1: E a tale missione Pietro rimane fedele.
2: Tomuto poslání zůstává Petr věrný i tehdy, když například v Jeruzalémě hrozí rozkol ve společenství kvůli otázce přijetí neobřezaných pohanů ke křtu. Svolává bratry, naslouchá jim a nakonec, veden Duchem Svatým, činí rozhodnutí, které zachovává společenství a zahajuje novou epochu pro celý Boží lid. Věříme přece, prohlašuje, že budeme spaseni milostí Pána Ježíše stejně jako oni. Tato velikost ducha neznamená, že Petr je dokonalý. Ve chvíli utrpení zapře svého mistra, aby poté plakal upřímnými slzami pokání. A sám Pavel mu za jiných okolností vytýká nekonzistentnost některých jeho činů. Petr však dokáže uznat své chyby a obrátit se, aniž by ztratil odvahu a aniž by se vyhýbal poslání hlásat evangelium a shromažďovat Kristovo státce, a to až do mučednické smrti, kterou podstoupil právě zde, v Římě, nedaleko místa, kde se právě nacházíme. Tuto věrnou a trpělivou péči o jednotu dobře vyjadřuje symbol klíčů, s nímž Petra často stotožňujeme. Klíč totiž dveře nevypáčí, ale otevírá je a zavírá. Hledá v nich správné páky a doprovází jejich pohyby, aby se uvolnily zarážky, posunuly závory a křída dveří se volně otočila na závěsech, propojila prostory a z mnoha oddělených místností vytvořila jeden pohostinný dům. Podobně se společenství v církvi nevytváří trváním na vlastních pozicích, ale hledáním styčných bodů v srdcích všech lidí. V pravdě, v jejímž světle se každý stává pro druhého člověka nástrojem růstu. Z tohoto úhlu pohledu můžeme chápat úkol, který pán svěřil Petrovi a jeho nástupcům pro dobro celého svatého Božího lidu. Naslouchat s jeho pomocí, hlasu každého, rozlišovat vnuknutí, vést po cestách, napravovat chyby, učit, dodávat odvahu, nabádat a doprovázet bratry, aby, v poslušnosti témuž duchu, spolupracovali na spasení sebe navzájem i celého lidstva. Petrův příklad je však výzvou také pro každého křesťana, aby se stal stavitelem jednoty, aby stavil Boha do středu svého života a byl nablízku bratřím, vnímavý k jejich osudům a potřebám, aby s nimi žil v lásce a tak přispíval k plnosti zvěstování evangelia. Takové je také učení Pavla, druhého velkého apoštola, jehož si dnes připomínáme, neúnavného zvěstovatele radostné zprávy. Také on má své charakteristické symboly, knihu a meč, které jsou úzce propojeny. Dobře to vysvětluje autor listu Židům, který píše: neboť Boží slovo je živé, účinné a ostřejší než každý dvousečný meč, schopné proniknout až k rozdělení duše a ducha a rozeznat touhy a myšlenky srdce. Právě to Bůh učinil v srdci mladého Šavla, uchvátil ho a vedl ho nejprve k obrácení k evangeliu a přijetí nového jména, poté k jeho hlásání po celém světě a nakonec k vydávání svědectví o něm, stejně jako Petr, v témže městě, až po oběť vlastního života. Apoštol národů se nechal proměnit mocí Božího slova, které ho vytrhlo z násilí, aby ho vedlo cestou lásky.
1: Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva:
2: svatý Augustin v komentáři k jeho obrácení a poslání řekl: když šel do Damašku se srdcem plným výhrůžek a touhy po zabíjení, byl osloven jménem a sražen k zemi hlasem z nebe. To znamená slovem, které ho povolalo. A dodal: Bůh vzal pro následovatele církve a učinil z něj posla pokoje. Odpustil mu všechny hříchy a ustanovil ho do služby, v níž mohl odpouštět hříchy druhých.
1: Carissimi, per noi è importante oggi.
2: Nejdražší, dnes je pro nás důležité hledět na tyto dva svědce, Petra a Pavla, a učit se, jak máme i my sami být apoštoli a staviteli jednoty, velkorysými služebníky pravdy v lásce. V tomto duchu se připravujeme na prožití starobylého a výmluvného obřadu udělení pálií metropolitním arcibiskupům. Tyto pásy z bílé vlny, zdobené kříži, totiž vyjadřují závazek každého pastýře, ale také každého křesťana, brát na svá ramena bratry a sestry, kteří mu byli svěřeni jako beránky Pánova státce, a obětovat pro ně síly, čas, námahu i život, aby se evangelium dostalo ke všem a aby v něm celý svět nalezl harmonii a svornost. Je mi potěšením, že mohu s těmito pocity adresovat své srdečné pozdravy členům delegace ekumenického patriarchátu v Konstantinopoli, kterou vyslal můj nejdražší bratr, jeho svatost Bartoloměj, a kterou vede jeho eminence Emmanuel Adamakis, chalcedonský metropolita. Modleme se ke svatým Petru a Pavlu, aby nás podpírali na cestě společenství ve stopách Spasitele. To je cesta, kterou on vytyčil, za ní se modlil k Otci při poslední večeři, to je cíl, po němž nás naučil toužit s nadí plnou důvěry.
1: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
0: Na slavnost apoštolů Říma svatých Petra a Pavla 29. června předává papež nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům pálium. Jde o symbol s dlouhou historií a hlubokým významem. Tato štola z bílé vlny, kterou nosí pouze papež a metropolitní arcibiskupové a patriarchové, poukazuje na zvláštní sepětí mezi římským biskupem a jednotlivými církevními provinciemi. Pálium je pruh tence tkané bílé vlny, široký 5 cm, s aplikacemi 6 černých hedvábných křížků. Má okrouhlý střih, doplněný o 2 nepříliš dlouhé svislé pruhy vpředu i vzadu. Latinské slovo pálium označovalo původně pravoúhlý šál, který se zřasený nosil přes tuniku, a v tomto významu je nacházíme ještě v 6. století. Tradice pália a výklad jeho významu jsou prastaré. Přesný okamžik jeho zavedení není znám. Liber Pontificalis se nicméně zmiňuje o páliu v životopise papeže Marka, který zemřel v roce 336 a který tuto insignii, do té doby, jak se zdá vyhrazenou papežům, udělil ostyjskému biskupovi. Prvním, kdo vysvětluje význam pália, je řecký mnich Isidor z Pelusia, který zemřel kolem roku 450. V jednom ze svých listů poznamenává, že pálium má být utkáno z vlny a nikoli ze lnu, aby připomínalo ztracenou ovečku, kterou dobrý pastýř nese na svých ramenou. Udělování pália arcibiskupům je nicméně doloženo už od 8. století a jeho význam je zřejmý. Má spečetit jednotu mezi církevní provincií a svatým stolcem. Jeho použití i forma se v průběhu dějin vyvíjely, ale poselství zůstává stejné. Odkazuje k dobrému pastýři, který se vydává hledat ztracenou ovečku, zachraňuje ji a nese na svých ramenou. Křížky pak připomínají Krista, beránka obětovaného za život světa. Symbolické významy spjaté s páliem se ozývají ve slovech požehnání pálií, stanovených Benediktem XIV. V roce 1748. Papež v nich na přímluvu apoštolů Petra a Pavla prosí za to, aby ten, kdo bude pálium nosit na ramenou, byl následovníkem dobrého pastýře, který si bere zbloudilou ovečku na svá ramena a přináší ji k ostatním, za které obětoval život. Aby bděl nad svým státcem a nedovolil, aby žádná z oveček upadla do pasti na stražených vlky. Aby hledal ty, kdo se ztratili, přiváděl ty, kdo se vzdálili, napravoval, co bylo zlomeno. Přirovnává pálium ke kříži, který Boží syn neodmítl, a vzývá Boží pomoc, aby evangelní břemeno bylo nositeli pália lehké a on mohl být pro ostatní příkladem na cestě následování Božích přikázání. V závěru je pak pálium označeno za symbol jednoty a znamení dokonalého společenství s apoštolským stolcem. Před druhým vatikánským koncilem se pálium oblékalo jen při některých slavnostech. V současnosti je může arcibiskup oblékat při všech eucharistických slavnostech, ale pouze při nich. Protože eucharistická slavnost je zvláštním způsobem spojena s obětí kříže. V římské církvi podle ustálené tradice na svátek svaté Anežky římské papež žehná beránky, z jejichž vlny budou pália utkána. Beránci jsou ozdobeni květy, jeden bílými, druhý červenými, jako znamení panenské čistoty a krve mučeníků. Z Vatikánu putují beránci do baziliky svaté Cecílie v Zátiberí. Tamní benediktínky o ně pečují až do úterka svatého týdne, kdy jsou ostříháni a sestry pak ručně upředou a ušijí pália. Vznikají tedy na Velikonoce, aby připomínali beránkovu oběť. 24. června na svátek narození svatého Jana Křtitele, toho, který Krista poznal a vyslovil hle beránek boží, přinesou sestry od svaté Cecílie pália do Vatikánu. Tam jsou uložena do schránky nad hrobem apoštola Petra. Na slavnost svatého Petra a Pavla je pak svatý otec předá novým arcibiskupům, metropolitům a patriarchům.
2: Do mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
2: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: pesničku, ktorú ste spolu spravili, a to je teda speváčka, hudobníčka umeleckým menom Aneska, ale teda občiansky Aneška Hrušková. Aneška, ahoj.
1: Presne tak, ahoj, krásny deň.
0: Vítame vás teda oboch v Banskej Bystrici. Aneška, pre teba prvýkrát tu?
1: Áno, poprvé ne na Slovensku, ale v Banskej Bystrici.
0: A tebe sa tu ako páči, prezrať?
1: Moc, hodne. Už sme tady byli vlastne s Marťou na snídani, takže už sme sa videli i mesto. Moc pekné.
0: Výborne, výborne. Tak počas pesničky si potom poprosím tipy, že kam ísť.
1: Kam ísť na snídani?
2: Kam ísť na snídani do Banskej? Dobre, jasné.
0: To si dáme tiež. A teda poďme trošku predstaviť teba, Aneška. Pri tebe tam stojí, že 4 Europe Music Awards, čiže máš... Ano. Celkom akože ešte krátku kariéru, pretože treba povedať, že ty si sa naplno rozbehla počas covidu.
1: Áno, presne tak. Vlastne ja som písničky psala už od detství, zhruba od 6 let som si to vždycky psala do šuplíku, ale vždycky som sa hodne bála, akože to nebude nikoho zajímať, že to není dosť dobré, a práve během covidu som si řekla a dosť, už jdem na to, a zhruba 2022-2023 som vydala první písničky.
0: Toto mi povedz, že ako si tak ako dostala samú seba, že to, čo teraz píšem x rokov a možno sa trošku za to hanbím, že ako to prekonať a teraz povedať si, že idem do toho.
1: Fúha, no asi už jako zahodit ten strach, si myslím, že prostě možná se to někomu nebude líbit, ale prostě věřit tomu a věřit sám sobě, že je to fajn, a i kdyby to mělo třeba jednoho posluchače, tak vlastně je to úžasný, a já si myslím, že ve svých písničkách řeším trošku jako hlubší témata, tak i kdyby ta jedna písnička měla jednomu člověkovi pomoct, tak je to prostě to hlavní.
0: Ty si to vlastně v jednom rozhovoru aj povedala, že akoby hudbu nerobíš hlavou, ale že ju robíš srdcom, tak zkus možno tak aj prezradiť, že ako vznikajú tie tvoje piesne.
1: Jo, přesně to jsi řekl úplně krásně. Nepíšu písničky tak, teďka si napíšu tady nějaký milostnej duet, nebo teďka rozeberu tady to téma, ale mně přijde, že to tak jako samo chodí, a že se vlastně někdy až divím, že ty vogo tohle prožívám a že jsem to napsala do té písničky. A myslím si, že to má i tak jako více lidí, že možná reflektuje nějakým způsobem ta písnička třeba to, co zrovna prožíváme. Takže asi takhle, no, tím srdíčkem.
0: Ty si v tých prvých pesničkách riešila aj také, že problémy, dá sa povedať, vlastne mladej generácie súčasnej.
1: Áno, áno, určite vlastne jedna z predposledních písniček, ktorá vyšla v minulém roce, tak vlastne ta získala i Europe Music Video Awards. Vlastne v Košicích sme přebírali, myslím, že to byl březen, v březnu sme přebírali cenu práve za písničku Křivdu, ktorá popisuje práve boj s poruchou příjmu potravy, a spojili sme sa i s holčinkama, kteří si tím prošli, měli jsme tam i několik influencerek, spojili jsme se s centrem Anabel, které právě pomáhá v Česku, nevím, jestli i na Slovensku, vlastně dívkám, které s něčím takovým prochází, takže takové trošku náročnější téma v písničce, ale měli jsme z toho krásné ohlasy, že to fakt hodně holkám pomohlo.
0: A ty jsi žánrovo taká, že máš naozaj široké spektrum, že nepíšeš len vlastne jeden žáner, lebo
1: Přesně,
0: tak
1: ako, to je nuda.
0: Je obľúbené to slovo, že pesničkárka. Ale to je vlastne len časť toho, čo ty robíš, lebo ty vieš zaspievať aj rockovú pieseň. Však.
1: Když sa naštvu, tak som na jednoho klučinu som sa naštvila a napsala som i rockovú písničku, ale nejvíce si myslím, že tak ten pop folk.
0: Tak Martin, teraz poďme k tej vašej spolupráci. Ako k tomu prišlo? Kto koho kontaktoval? Ty si počul niekedy o Aneške už predtým?
2: Ja si myslím, že na to ešte stále môžeš odpovedať ty podľa mňa, Aneško.
1: Tak my sme vlastne s Marťou hráli spolu na jednom festivalu v Ostravě, kdy sme vlastne jakoby mu předskakovali, a během jedné mojej písničky, ktorá sa jmenuje Buď láskou, tam sa spívá hej a hej a hou, a tak som vyzývala lidi, ať spívají, no a Marťa šel do prostředka na pódiu a úplne hej a hej a hou, a tak tam pařil, tak říkám wow, tak to je jako boží, že prostě klučina, kterýho jsem měla vylebenýho v pokojíčku a poslouchala jsem ho, tak prostě tam zpívá moji songu. A vlastně potom jsme s klukama z kapely a s mým přítelem vlastně šli, Marťa měl koncert, a pak jsme si šli s něma povídat o různých jako káblech a samplech a prostě takových hudebních věcech. No a přítel řekl, hej Marťo, jako kdybys chtěl nějaký duet, tak znám jednu super zpěvačku, a tak jako ukázal na mě, no. A už to bylo. Klidně Marti povídej, ať ti ten celý příběh nevezmu.
2: Já si myslím, že až na ten plagát by som to sám nepovedal lepšie.
0: Dobre, takže
2: tak to nejak vzniklo.
0: Ja som z toho pochopil, že

Bobose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu spí.